Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

www.mojepneu.cz a jedeš dál. Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
2: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
0: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádi.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
5: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: 17 hodin. HC Oceláři Třinec. Rytíři Kladno.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo.
5: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Buďte zdraví, rockeři, je tady poslední zářijové vydání pořadu Víkend, ve kterém se hned ze startu podíváme za divočáky Dragon Force. Ti přicházejí s výměnou na postu zpěváka, a to z důvodu zdravotních komplikací, které už delší dobu Marka Hantna trápí. Ten sice i nadále zůstává členem kapely na pozici managementu, ale za mikrák se postavil jeho někdejší učitel Alessio Garavello. Ten se o zpěvové linky dělí s Elisou, se kterou se objeví i na novém albu. To by mělo spatřit světlo světa 19. března a jak jim ta spolupráce se povedla, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Dragon Force, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s legendárními Judas Priest, ke kterým neodmyslitelně patří Iron Hail. Ten stál na konci 60. let u zrodu této hudební ikony, se kterými odehrál nespočet koncertů, na kterých neměl ani jednu absenci až 21. září. V tento den měl se svojí basou na krku nastoupit na pódium v Londýně, ale bohužel z důvodu poškozené šlachy na levé ruce to musel odpískat. Zaskočil za něho David Rimmer a my pevně věříme, že to nebude nadlouho. Tak, brzké uzdravení.

televizi Rebel, ale taky rádiu Čas Rock pokračuje pořad Víkend, a to s další ikonou metalové scény, kterou Doropeš určitě je. Ta pracuje na zbrusunovém materiálu, který by se měl v podobě EPčka na pultech obchodů objevit na sklonku tohoto roku. Devítiskladbový výtvor bude k mání od 11. prosince a ponese ho jak klasické cedlo, tak hned několik vinylů, které doplní digipacky a taky boxety. Takže jestli si chcete k těm letošním Vánocům udělat radost, máte možnost.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a my v Německu ještě zůstaneme, a to s mistrem Udem, kterému, jak je vidět, ani po těch letech síly v žádném případě neubývají, ale naopak. S kapelou makají na nové desce, se kterou by se měli vytáhnout hned na začátku roku 2027. Přesné datum, tak to je stanovené na 8. ledna, ale to není všechno, protože v tom samém měsíci bude k mání i jeho biografie. No a k tomu velkolepé narozeninové turné po celé řadě evropských zemí, mezi kterými ta naše česká nebude chybět. 8. února se tento borec objeví v Ostravě, o den později v Brně, a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět. No a my se z jeho cover verzí jednoho světového hitu pro dnešek i rozloučíme. Tady je a ode mne roku zdar.

0: Rokezy vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock.
3: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Časrock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Moje.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok. Čas Rok. Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

Save Me, rockeřiska nazdár, Somebody Save Me, právě říkala Cinderella a možná si to někteří z vás říkají i po sobotních večerních aktivitách, jako zachraňte mě prosím, je mi blbě. Doufám, že takových z vás je co nejméně, protože máme v plném proudu převážně prosluněné nedělní ráno a také začátek mého čtyřhodinového vysílání. Já jsem Aleš Krejčí, jste na vlnách Rádia Čas Rock a právě se do toho pustíme. Nabízím Stereophonics. Taky Luci. No, tak ne takhle po ránu. A nebo Tonight Alive. Také dnes nás celou neděli čeká víkend s teď se budu zakoktávat, než se rozmluvím po ránu. Apokalyptikou samozřejmě. A spoustu jiných věcí. Kdo maká, nechce dílo daří. A všem hezké nedělní ráno.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
8: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
10: Sádrokartonáři a kutilové pozor. Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

za sebou, tak jsme mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rok najdete na www.časrok.cz. Hraje ostře, vypadá.

Good Charlotte na rádiu čas rok 9 hodin 10 minut. A neděle 27. září, to znamená v Tchajvanu a Hongkongu mají festival měsíce, v Mexiku slaví den nezávislosti, nebo je také světový den cestovního ruchu, což je takový připomínkový den, nesoucí význam od roku 1980. Vymyslela to Organizace spojených národů, aby zdůraznili význam cestovního ruchu a jeho dopad na zaměstnanost a kulturu v daném místě. A u nás v Česku oslavují svůj svátek Jonášové a Damiánové a tímto jim přeji povedený svátek a všechno nejlepší. My se teď zase vrhneme na muziku, čekají nás Europe a taky za malý okamžik apokalyptika v rámci Témaťáku.

0: Motionless in White z písní Another Life na rádiu Čas Rock.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Čas Rock.
0: I v tuto neděli pokračujeme víkendem s apokalyptikou, která letos slaví 30 let od vydání debutu s názvem Place Metallica by Four Chills. Začínáme legendárním songem, původně od Metallica, a nebude to nic jiného než Nothing Else Matters. Coverem této písně se podařilo apokalyptice vlézt do hlav širšímu publiku a tak se postupně proslavit. Skladba vyšla v roce 1998 na druhé studiovce a časem se stala jednou z nejznámějších předělávek ze světa rockové a metalové hudby. Samotná Metallica reagovala na tento cover velmi kladně, dokonce obě kapely tu a tam vystupovaly na jednom pódiu. Kritici tuto předělávku označují za velmi kvalitní a oceňují, že apokalyptika zachovala emoce skladby. Takže právě teď Nothing Else Matters v podání Violoncello.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Čas Rock.

0: Cash Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Další domácí zápas je tady. Třinecký drak vyzve kladenské rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, rytíři Kladno.
2: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
3: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
2: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
4: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádi.

Krátce po půl desáté na rádiu Čas Rock vzpomínka nebo malá připomínka na seriál Mesh, ale v podání Manic Street Preachers, song s názvem Suicide is Painless. No a kdo z vás, rokeřisek, má chuť si splnit hudební přání, tak jsem s ním. Pište, volejte na telefon 725 33 1155.

0: kapela Winger s písní Hungry, neboli Hladový. Tak já se tě zeptám, Zdendo, ahoj, jsi hladový?
1: Čau, kamaráde, zdravím všichni. Ale zatím ne, čověče.
0: Zatím ne, tak dobře, tak to je fajn.
1: Zatím hladový nejsem.
0: Ale žízeň máš.
1: Žízeň mám pořád.
0: Tak ještě jednou tě vítám v éteru, ahoj. Tak co budeme hrát komu?
1: Ahoj všichni. Hele, společně jsme přece vybrali naši oblíbenou železnou panu a pesku Aces High, což je otvírák celpíčka Powerfest z 24. roku a je to vlastně odkaz, připomínka pilotů, co lítali za druhé světové války v Anglii.
0: Ano, a proto jsme se i shodli, že ten song má takovou šťávu díky tomu, že tak fičí takhle.
1: Skvělá, skvělá pecka, prostě to je. Takže posílám to samozřejmě tobě.
0: Děkuju.
1: Do nejlepšího rádia v celé galaxii, jak já říkám. A posílám to tý naší rokový rodině, co jsme na WhatsAppu, tě bejkům všem a všem, co poslouchají tohle skvělý rádio a co mají prostě Iron Maiden rádi jako my. Prostě to je, jak říká ten zpěvák z toho z traktoru, kdo má rád Iron Maiden, nemá rád lidi.
0: No, to dává rozum.
1: Prostě to tak je, prostě Iron Maiden je neskutečná legenda.
0: To je kult, ano, ano.
1: Kult, ano. Byl jsem na nich už 5krát, super. Kdykoliv přijedou do Prahy, tak na ně prostě jedu.
0: To jsi poctivý metalista, tak to má být.
1: Protože já je miluju od svých, už 6 let.
0: Dobrá, tak jo, super. Děkujeme za tvá slova i chvály na rádio a za vlastně informace o songu Aces High, zajímavé informace. Jasný. A měj krásnou neděli, Zdendo, ahoj.
1: Jo, všichni mějte krásnou neděli a opatrujte se, ahoj.
0: Tak zář, čau.

0: Vokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej.
8: Více o nabídce na byd.com.
9: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
10: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

9.48, posloucháte Rádio Čas Rok a jenom malá informace. Na webovkách Rádia Čas Rok, také i například na Facebooku, na Spotify, najdete odkazy a informace o zajímavém podcastu, který už pod hlavičkou rádia fičí nějakou tu dobu a je plný zajímavých osobností, lidíček a témat. Ten podcast nese název Pod povrchem a například poslední díl se věnuje zásadní životní proměně, o obezitě a životním příběhu jako takovém. Koukněte na časrok.cz, Facebook Rádia Čas Rok, anebo na web podpovrchem.com. Budu se muset za chvilku rozmluvit asi. Rádio Čas Rok.

Přítel Gump o traktoru uzavřel první naši hodinu a co bude dál? Povíme si nějaké zajímavosti o Finex Violončeli, kteří nám tady celý víkend hrají, taky od nich zazní další skladba. A nejen to, těšit se můžeme i na Gotthard. Nebo i na Wasp. A kapelu Daughtry. Já jsem Aleš, ladíte Rádio Čas Rock a přeji vám příjemné nedělní dopoledne s datem 27. září.

0: www.mojepneu.cz a jedeš dál.
1: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

Guns N' Roses, yeah! Na rádiu Čas Rock. No a celý tento víkend se věnujeme bandě s názvem Apokalyptika, tak proč si neříct pár slov o této kapele? Apokalyptika je finská smečka, která je proslulá přetvářením známých metalových písní k obrazu svému, hlavně tedy zvuku svému, konkrétně do podoby violončela. Tohle zajímavé uskupení vzniklo v roce 1993 v Helsinkách a taky zajímavé je, že členové zakladající tuto kapelu měli a mají hudební vzdělání. Vystudovali klasickou hudbu, kterou mimo jiné také v rámci této kapely hrají. Nejvíce ovšem proslavili předělávky skladeb od Metallica a Sepultury. Z malého studentského projektu se stala velmi známá záležitost, jenž vyprodává haly, stadiony. A zásadně jim tomu pomohlo debutové album z roku 1996, které obsahovalo 8 coverů Metallica v instrumentální podobě. Doposud již mají na kontě daleko přes 1000 koncertů v 50 zemích světa. No a ještě taková zajímavost. Jejich violončela jsou vyrobena z karbonu, aby lépe odolávala změnám teplot, vlhkosti i hrubšímu zacházení během koncertů. No bodeť by ne, vzhledem k jejich energickým koncertům by po vystoupení z klasických dřevěných violončel zbyly jen struny, no a plno prachu jak po útoku termitu. Čas rok.

0: Wasp na rádiu Just Rock.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Just Rock.
0: Apokalyptika do svých alb zařazovala i hvězdné hosty. Jedním z nich byl také japonský kytarista Tomoyasu Hotei, který mimochodem prodal přes 40 milionů alb. A je známý skladbou Battle Without Honor or Humanity, která byla použita jako hlavní motiv pro Kill Bill. Malá ukázka. Zpátky k apokalyptice. Skladba Grace pochází z roku 2007 a patří mezi velmi, velmi oblíbené. Dokonce byla použita jako soundtrack pro hru NHL 09. Skladba Grace je právě připravena dorazit do vašich ušisek.

0: Rock. Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Krátce po půl jedenácté dozněla na rádiu Čas Rock kapela Dotry. No a pokud máte chuť zahrát si sobě nebo klidně někomu jinému na přání, ozvěte se mi sem do studia na telefon 725 33 11 55 a něco s tím provedeme.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Alice a já teďkom vítám v éteru Dana, ahoj!
1: Ahoj Alešku, ahoj.
0: Čau, zdravím tě. Tak spust, co budeme hrát, komu?
1: Fighting Temptation, Paradise, pro moji milovanou drahou ženu, pro tebe samozřejmě a pro všechny šílence, co poslouchají tohle skvělé rádio.
0: Děkujeme, díky a zdravím tvoji ženu.
1: Tak jo, měj se.
0: Měj se pěkně, užívej neděli, ahoj, čau. Čas Rock, Čas Rock.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Časrock. Časrock.

Na rádiu Čas Rock doznívá Avantasia. 10 hodin 48 minut, za malý okamžik budou hrát Midnight Oil. Ale teď je takový malý čas na nedělní vtípek. Povídá jedna kamarádka druhé. Představ si, že můj muž je velký romantik, ale jako fakt, hele. No nekecej, jak jsi to poznala, teď na to vůbec nevypadá. No, já jsem mu vyrila klíčem srdíčko na kapotu.

0: Running Wild zavřeli hodinu s číslem 10, no a na co koukneme po 11. Dovíme se zajímavosti z Moravskoslezského kraje, dáme song Hope od Apokalyptiky v rámci tématáčku, dokonce si poslechneme hudební novinku týdne a taky tip, kam vyrazit za sportem, no a to vše proložíme muzikou Him. Vysací zámek.
1: Kafka by byl nadšenej.
0: A naučíme se létat z písní Learning to Fly od Pink Floyd. Já jsem Aleš a posloucháte Rádio Čas Rock a mějte pěkné dopoledne.

0: 11 hodin, 10 minut, Whitesnake se svou klasikou Still of the Night. Jste společně se mnou na vlnách Rádia Čas Rock, na kterých teď dáme prostor Marcelce Fabiánové s okénkem Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Drobní řemeslníci a firmy v Moravskoslezském kraji dostanou finanční injekci na svůj rozvoj. Hejtmanství mezi podnikatele rozdělí další miliony korun. Za peníze mohou nakoupit třeba modernější stroje, lépe vybavit a inovovat dílny a prodejny. Více podrobností dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
3: Bylo podpořeno 44 projektů, respektive podnikatelů malých a středních firm, a to ve výši necelých 10 milionů korun. Podpora se týkala například vybavení nových technologií, různých projektů, testovacích zařízení a podobně. A je tam taky jedno inovativní řešení, které vychází z laboratoří do produkce, a to je protipožární nátěr.
2: Zajímavostí také je, že uspěli žadatelé z celého spektra podnikání, a to od průmyslové produkce přes potravinářství až po zdravý životní styl.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj pošle přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v těžkých životních situacích a financování sociálních projektů. Hejtmanství peníze rozdělí mezi 11 vybraných programů. Dotace podpoří provoz například potravinové banky, také ozdravné pobyty pro handicapované děti nebo paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
4: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
2: A protože je důležitá i osvěta, tak peníze pomohou i lidem, kteří se doma starají o své nemocné příbuzné. Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.

0: Vysací zámek na rádiu Čas Rock.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Čas Rock.
0: Kdo z vás posluchačů vzpomíná na film Fantom Paříže z roku 2001, tak tento filmový kousek obsahoval soundtrack právě od apokalyptiky s názvem Hope Volume 2, naspívaný Matiasem Sayerem z kapely Farmer Boys. Původně byla skladba instrumentální, složil šéf kapely Eika Topien, ale o pár let později se k instrumentálce připojil onen Matias, no a tuhle verzi vám v tento okamžik nabízím. Užijte si poslech.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

Crash, crash, crash od Paramore na rádiu Čas Rock. 11 hodin 28 minut, takže jestli máte nějaký nápad s hudebním přáním, volejte, pište 725 33 11 55.

0: Rádio Čas Rock doznívá Pink Floyd s písní Learning to Fly. A já už mám na drátě, já vlastně už nevím, jak se, prosím tě, jmenuješ, protože na mě mluvilo tolik lidí, že se omlouvám. Připomeň mi, prosím tě, jméno, ahoj.
1: František Štěpán?
0: Jo, jo, a kolik vás tam ještě vlastně je?
1: Máte tady asi sedm, no.
0: Tak vyberte teda jednoho, kdo bude mluvit a jdeme na to. Co jsme vybrali?
1: Tak prosím tě, mluv na chvilku.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak co, budeme hrát Dimitri a pro koho to zahrajeme?
2: Zahrajeme to pro Marshall. Tedy Marshall Kombadže.
0: Dobře, dobře, dobře, tak jo.
1: Hrajeme to pro Marshall.
0: Pro Marshall, dobrá, tak já jenom napovím posluchačům, že tam probíhá oslava jako neděle, jo. Údajně ještě, klasická
1: ještě,
0: oslava.
1: Ještě pro Kamču, jo, pro Kamču.
0: Jo, dobře, všichni to slyšíme. Dobrá lidičky, Dimitri, pro vás všecky a užijte si neděli.
1: No. Děkujeme.
0: Čau.
1: Čau.

0: Vitali Dimitry pro veselou partičku z Ostravy. Radio Čas Rock, kam a za sportem. Teď takový malý tip kam za sportem za pár dní. Totiž v úterý 29. září od 17 hodin nastane hokejový souboj na ostří bruslí. Totiž proti sobě nastoupí Oceláři Třinec a Kladno. Přijďte podpořit ty naše kluky hokejové třinecké. 29. září, 17 hodin Verk Arena, Třinec, Oceláři a Kladno. Koukněte když tak na hcoceláři.cz.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.

0: novinka týdne.
1: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla. A ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong na Radio Čas Rock. Poslední naše společná hodinka před námi, pravé poledne za pár okamžiků tady, což je pro mnohé čas výkrmu, ke kterému nabídnu vhled do rokových dějin, další skladbu tématického víkendu, no a taky zazní Iggy Pop. Tři sestry. A nebo Slipknot.
1: Trošku přitvrdíme.
0: Dobrou chuť k nedělnímu obídku vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
5: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.

Tři sestry z písní Podzim na rádiu Čas Rock. A teď rokový dějepis dnešního data je tady. 27. září 1998 se vyšplhalo album This Is My Truth, Tell Me Yours od kapely Manic Street Preachers na první místo britské hitparády UK Album Charts. Na vrcholu se udrželo dohromady 3 týdny. V roce 1990 došlo k zatčení basáka punkové smečky Ramones během protidrogové razie ve čtvrti Greenwich Village v New Yorku. Dee Ramone byl zadržen za držení marihuany. Dnes také vzpomínáme na smutné výročí úmrtí Cliffa Burtona, basáka Metallica, který zemřel během nehody autobusu před 40 lety. Kdo ale dnes narozeniny oslavuje, to je třeba Avril Lavigne, kanadská zpěvačka, 8x nominovaná na cenu Grammy. Více se nám do dnešního rokového dějepisu nevejde, netrpělivě nás už čeká další muzika na rádiu Čas Rock.

0: Everest od Helmstorm. 12 hodin 18 minut a vy posloucháte Rádio Čas Rock.
1: Víkend s apokalyptikou na Rádio Čas Rock.
0: Mimo jiných známých hvězd a hostů na albech apokalyptiky se párkrát k této kapele připojil také legendární bubeník známý z Grip Incorporated nebo ze Slayeru, Dave Lombardo. Ne, že by kapela neměla svého stálého bubeníka, ale host je host. No a jedním ze songů, kde se objevil Dave, je Last Hope. A samozřejmě to v této skladbě lze také patřičně slyšet. Skvělá kombinace, řekněme, klasické hudby a rychlých úderných bicích. Takže Last Hope na Rádio Čas Rock.
1: Víkend s apokalyptikou na rádiu Čas Rock.

0: Schloss. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Další domácí zápas je tady. Třinecký Drak vyzve Kladenské Rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, Rytíři Kladno.
7: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
8: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
7: Cože? Hele mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
9: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich kavry, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádi.

12 hodin 32 minut a neděli 27. září a stále jste na rádiu Časrok nebo s rádiem Časrok. A kdo má zájem splnit si hudební přání, tak pište, volejte na telefon 725 33 11 55 a něco spolu vymyslíme.

0: Saxon na rádiu Čas Rock s písní Princess of the Night, neboli Princez na noci. A princem tohoto okamžiku teďku bude Radim, ahoj!
1: Ahoj, Aleši, ahoj, Vojta.
0: Čau, čau. Jo, Vojta teďkom tě neslyší, ale já mu vyřídím. Pozdrav. Tak co dáme, komu dáme?
1: Zanu a bylo by to pro všechny moje kamarády.
0: Tak super, to bylo rychle. Tak fajn, díky,
1: a
0: Radime.
1: A pro vás do rady a mějte se.
0: Děkujeme, děkujeme a měj se pěkně, uživěj neděli. Čau, chlape.
1: Jo, hezký vík, hezký svátky všem přeju.
0: Čau, ahoj. Tak a já se loučím, čas loučení nastal, mávám nohama, rukama, vším možným, protože předávám směnu, předávám vysílání Vojtovi, který se o vás kvalitně postará. Takže my se slyšíme pravděpodobně někdy příští víkend. Tak se do té doby mějte pěkně, opatrujte se a ahoj!

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivash Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Nazdar bando, u mikráku Rádia Čas Rock už proběhlo střídání stráží a zdraví vás Vojta. Pokračujeme ve víkendu s apokalyptikou, za pár minut mrkneme do Třince a samozřejmě nebude chybět pravá rocková muzika. Battle Beast! Nabídnu Dream Theater. A taky Boston. A takhle podobně si to budeme hrát celé odpoledne. Za 2,5 minutky 13:00 a startujeme odpolední vysílání.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
1: Čas Rock.
3: Čas Rock.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Moje.cz a jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Moje.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Metal Beast a Song Angel of Midnight a slíbený song, co jsem vám sliboval na startu hodiny. Každopádně, co se týče hokeje, tak třinečtí oceláři mají za sebou hodně dobrý vstup do nové sezóny. Naposledy předevčírem v domácím derby rozstříleli Vítkovice 8-2, vyloženě rozstříleli a dál se drží na špici extraligové tabulky. Zatím nestratili v téhle sezóně ještě ani jeden bod. Může se to změnit právě dneska, protože čeká další zápas, tentokrát na ledě Liberce. Začíná se v půl páté a potom už se Třinec zase vrací do Werk Areny. V úterý pozítří 29. září od 5 hodin přijede Kladno, které taky vstoupilo do sezóny velmi dobře a v pátek poprvé ztratilo body, když podlehlo Plzni 3-4 po prodloužení. Takže pokud jste fanoušci ocelářů, máte v nejbližších dnech hned dva důvody sledovat jejich výsledky. Dneska Liberec, v úterý doma Kladno. No a na rádiu Čas Rock pokračujeme s T-Rex a Dream Theater.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je rádio Čas Rock.

0: Dali jsme si Dream Theater, no a teďka už pojďme na tématák. Dáme si samozřejmě apokalyptiku, ale s ní i jednoho hosta. A tím bude Till Lindemann, samozřejmě zpěvák kapely Rammstein. No a navíc to nebude jen tak, protože to celé bude cover, a to konkrétně na song Heroes od Davida Bowieho. Apokalyptika a Rammstein dlouhodobě mají dobré vztahy. Apokalyptika jim tu a tam jezdí vypomáhat jako předkapela a měli jsme tady i incident v roce 2011, kdy si fanoušci mysleli, že se kapely rozkmotřily a už se jako nekamarádí, ale to byl spor pouze mezi vydavatelstvími obou kapel. Samozřejmě dobře to dopadlo, přátelství trvá dál. Přátelé, tady Apokalyptika společně s Tillem Lindemannem.
1: Víkend s Apokalyptikou na rádiu Čas Rock.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas Rok.
2: Čas Rok.
1: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jsteš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
0: Rádio Čas Rok natvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: rovnou volejte, anebo pište na WhatsApp, anebo SMSky.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře.

Tohle byly Nine Inch Nails a song The Hand That Feeds. Vyladíte rádio Čas Rock, na kterém si už za pár minut řekneme něco o Europe, no a samozřejmě nezapomeneme ani na víkend s Apokalyptikou, kdy si v další hodině dáme pro změnu jeden živák. K tomu Amorphis. Taky Pretty Reckless. Nebo Aylstorm. Půl minutky a bude 14:00.

House of Sleep a Amorphis. No a pojďme si pokecat o Europe, protože ti se letos vracejí ve velkém. Nejenom s novým albem Come This Madness, které vyšlo předevčírem, ale taky s dokumentem o celé historii kapely. Zpěvák Joey Tempest aktuálně prozradil, že film je prakticky hotový a kapela by ho chtěla dostat ven začátkem příštího roku. Tenhle dokument může být zajímavý, protože Europe našli krabici starých VHSek, které jejich první manažer natáčel už v 80. letech. Jsou na nich záběry z hotelů, z backstage, z různých cest, třeba po Japonsku nebo po San Francisku, a nějakou tu část z nich kapela ještě nikdy nezveřejnila. Dokument tak projede vlastně celou historii kapely od mladých kluků ze Stockholmu a přes obrovský úspěch alba The Final Countdown, krizi v devadesátkách až po ten současný návrat na scénu. Tuhle historii budete mít možnost vy slyšet naživo už 21. listopadu v Ostravar aréně, protože Europe dorazí na megakoncert Rádia Čas. My teďka na Rádiu Čas Rock budeme pokračovat, budou Crayson, Pretty Reckless, no a samozřejmě další pecka od Apokalyptiky.

0: Podcast Rock. Pojďme se zase trošku schladit do Finska. Budeme si pouštět skladbu Hall of the Mountain King, ke které se sluší hned ze startu říct, že původní skladba In the Hall of Mountain King pochází už z 19. století, konkrétně ji v roce 1875 složil norský skladatel Edvard Grieg jako scénickou hudbu pro jednu divadelní hru, ale dneska ji známe tedy hlavně, její melodii známe z různých filmů, her a hudebněji předělali třeba i The Who, teďka myslím ty britské The Who, ne mongolské The Who. Apokalyptika ji upravila v roce 2000, tedy celých 125 let po jejím vzniku a jedná se o jeden z nejoblíbenějších kousků téhle finské bandy. Na rádiu Čas Rock právě teď Apokalyptika a Hall of the Mountain King a Vojta vám přeje fajn neděli.
1: Víkend s Apokalyptikou na rádiu Čas Rock.
2: Because we know you love it.
3: This is Edvard Grieg, Hall of the Mountain King. Thank you, Paris, download!

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Na čas roku Aylstorm a song Mexico, mimochodem právě Aylstorm se v příštím roce zase ukážou ve Vizovicích na Mástrech. No a já vás teď chci vyzvat k tomu, abyste popadli svoje telefony a dali mi vědět na 725-33-1155, protože je tady zase song na přání. Ještě jednou 725-33-1155. Rádio.

Pět minut po půl třetí nám dohráli Linkin Park a já tady mám tentokrát zprávu z WhatsAppu. Zdar Vojto, abychom to trochu namixovali, pošli nám teritory k úklidu zahrady, podepsán Honza. Posílám se Pulturu.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas

0: Tohle byly samozřejmě Guns N' Roses. My na Rádiu Čas Rock pokračujeme nedělním odpolednem. Za chvilku nabídnu kalendárium a řeknu vám, že budeme vzpomínat na dvě důležité osobnosti rockového i metalového světa. K tomu samozřejmě víkend s apokalyptikou, kdy slušně přitvrdíme, no a nebude chybět ani pravá rocková muzika. Nabídnu Iggyho Popa. Taky AC Blesk DC. A abychom to ještě trošku zrychlili, tak Rage Against the Machine. Dvě minuty a bude 15:00.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
9: Majepneu.cz. A jedeš dál.
10: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
11: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
12: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

Iggy Pop a Strung Out Johnny. Já vás teď vezmu do kalendária, protože máme jednu důležitou událost, kterou je právě v tento den potřeba připomenout. Dneska, 27. září, je to přesně 40 let, co zemřel Cliff Burton, basák Metallicy. V roce 1986 byla kapela na evropském turné k albu Master of Puppets a právě ve Švédsku se jejich autobus během nočního přejezdu dostal na náledí, havaroval a, jak to víme, 24-letý Cliff Burton při nehodě zemřel, protože vypadl z okna. Přestože byl v Metallice jenom něco přes 3 roky, tak jeho hra a hudební nápady zásadně ovlivnily zvuk celé kapely. No a 40 let po jeho smrti, tak dneska vzpomínáme na jednoho z nejvýraznějších basáků metalové historie. A no, Cliff Burton, dneska 40 let. Pojďme na něco vlastně taky smutného. Narozeniny by dneska oslavil Meatloaf, který by měl 79, ale o něho rokový svět přišel před 4 lety. Ke svátku aspoň něco veselějšího dneska popřeju všem Jonášům a z čas roku posílám AC/DC a Jasnou páku.

0: Rock. Když se řekne apokalyptika, tak si většina z vás, nebo z nás, vybaví čtyři violončela a metalové předělávky Metalliky. Jenomže v roce 2006 se tihle Finové rozhodli pořádně přitvrdit a na skladbu Repressed si pozvali hned dvě výrazné osobnosti metalové scény. Za mikrofon se postavili Max Cavalera, toho asi není potřeba představovat, Sepultura, Soulfly a hromada dalších projektů, a taky Matt Tuck z Bullet for My Valentine. Podle členů Apokalyptiky právě Max Cavalera pomohl skladbu posunout do ještě agresivnější podoby. Zajímavé přitom je, že tahle trojice nenahrávala společně, všichni byli v té době na různých místech světa, takže vokály vznikaly odděleně. No a ještě jedna zajímavost, to je to, že skladba kombinuje angličtinu a portugalštinu, tedy Maxův rodný jazyk. Na rádiu Čas Rock si ji dáme právě teď.
1: Víkend s Apokalyptikou na rádiu Čas Rock.

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Další domácí zápas je tady. Třinecký drak vyzve kladenské rytíře. Tenhle pikantní zápas si nenech ujít. Třinecké Werk aréně v úterý v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, rytíři

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tohle byli Good Charlotte a Song, co ze startu tisíciletí hodně frčel, jmenuje se The River. Ale já tady chystám pražský výběr a hlavně song na přání. Telefon sem do studia je 725-33-1155, no a vy máte možnost si zavolat nebo napsat o tu svou. Tak jdem na to, ladíte, Radio Čas Rock.
1: Tak děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak ses naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
2: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
1: Cože? Hele mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
3: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte. Protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili. Spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
4: Čas Rock. Čas Rock.

0: Zval si to svý ráno, tohle byl pražský výběr, 3,5 minutky před 3:15 na telefonu Moták, čau.
1: Nazdar, Vatišku.
0: Prosím tě, ty jsi mi tady psal na WhatsAppu jednu důležitou zprávu, kterou já jsem úplně jako doteď nevěděl, tak povídej.
1: No tak dneska slaví své životní, doufám, že ještě to bude slavit třeba i za 10 let.
0: No doufejme.
1: Jubilí 80 let, Záviš.
0: Milan Smrčka,
1: kníže pornofok.
0: Jako já bych moc rád od něho tady něco pustil, ale zaprvé ještě není po 22. A za druhé to tu úplně žánrově jako neladí, že jo?
1: Přesně tak. Takže si budeme muset počkat a každý si otevře ten svůj YouTube prohlížeč a tam to nadklika.
0: Přesně tak, dáme si nějaké. Jako je pravda, že má i slušné skladby. Nevím, nenapadá. Červený most je takový jako trošku slušný.
1: Mně se strašně líbí Horníčký chléb. Ten je velice pěkný.
0: To je, ano, taky.
1: A nebo když prší.
0: Když prší.
1: To na to rozjímání opět.
0: Dobrá, tak komu pustíme Korpiklány?
1: Tak, no, ty naše rokový bandě, která si určitě dnešního dne užívá, no a tobě do studia a všem posluchačům.
0: Dobrá, a Závišovi samozřejmě.
1: No přece tak, hlavně Milanovi.
0: Ano. Tak. Dobrá, pouštím Korpiklány, měj se, čus.
1: Díky, zdraví.

značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland. Čas rok.

0: Společně jsme se doploužili ke konci 15. hodiny, tohle byli Sponge se songem Have You Seen Mary. My ještě stále máme víkend s apokalyptikou a pro následující minuty vám můžu slíbit poslední kousek tohoto tématáku a bude to s velkou parádou, to vám fakt slibuju. K tomu tento týden naposledy novinka týdne a taky vízra. Nebo Korni. A taky Vohnout. Minuta a půl a bude 16:00.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Čas rok.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

zdesil terepráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na

0: Novinka týdne.
1: Dlouho očekávaná solovka New Day Johna Corabiho s originálním materiálem je venku. Nahrávalo se v legendárním Nashvilleu a je to znát. Tedy hlavně slyšet. Single 1969 je inspirován syrovostí přelomu 60. a 70. let. No a drobná paralela s dnešním světem by tu rozhodně byla. A ne jedna. Tak co vy na to? Za nás dělo. John Corabi, 1969.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tím, co bude následovat, uzavíráme náš tematický víkend s apokalyptikou a vlastně to bude celkem symbolické. Saint Anger totiž najdete na zatím posledním studiovém albu finské kapely, které se jmenuje Place Metallica Volume 2. Apokalyptika začínala v roce 1996 album Place Metallica by Four Cellos, tedy deskou, na které čtyři violončelisté předělali skladby od Metallica. A letos to je přesně 30 let, co tenhle debut vyšel. Po těch třech dekádách se teda kapela vrátila tam, kde to všechno začalo, no a v roce 2024 vydala druhý díl Place Metallica. Pro Apokalyptiku je to zároveň 10. studiové album a tentokrát se do nahrávání zapojili i samotní členové Metallica. Robert Trujillo si zahrál na basu ve skladbách The Four Horsemen a One a James Hetfield propůjčil svůj hlas právě do skladby One. No a mezi novými předělávkami Metallica nechybí ani Saint Anger. Takže skladbou, která symbolicky spojuje začátek a současnost apokalyptiky, tenhle náš tematický víkend uzavřeme. Rádio Čas Rock, Apokalyptika a Saint Anger.
1: Víkend s apokalyptikou na Rádio Čas Rock.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Časrok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Časrok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
6: Rádio

0: No tak pánové.
1: Nařadí na dobrou náladu a vohnout na čas roku máme prostor pro dnešní poslední song na přání. Telefon sem do studia 72533-1155 a tady jsou Nickelback.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba. Rádio.

9 minut po půl páté na čas roku dohráli Nickelback a máme tady song na přání, který mám z SMSek a mě psal Honza, že by chtěl Metalliku a song One jako vzpomínku na Cliffa Burtona, ale jelikož jsme Metalliku zrovna měli, teda aspoň v podání Apokalyptiky, tak jsme se s Honzou domluvili na manouvrech, že zdraví ze Zlatých hor a zrovna dělá rodičům dřevo, tak aby mu to šlo od ruky. Honzo, posílám manouvry a tohle bude bando pro dnešek všechno. Kdo máte zítra volno? Tak si ho užijte a ti, co z vás, co jdou do práce, to doufám, mají aspoň s krásným příplatkem. Se mnou zase příště, Vojta se loučí. Čau!

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Mojepneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.

Rock News. Pokud jste fanoušky kapely Nevermore a chtěli byste na vlastní kůži zažít jejich velkolepý comeback, máte možnost. 2. května se tato partička v rámci svého turné objeví v pražském Meat Factory a byla by velká škoda u toho nebýt.

Česká rocková legenda Olympic vypustila do světa z Brusu novou skladbu s názvem Co bude, až to stouní zabalí, ke které napsal text Lukáš Pavlásek. Ta se dočkala i jednoduchého, ale za to výstižného videoklipu, pod kterým je z režií podepsaný Ondřej Urbanec.

28. října to je datum, kdy bude slavnostně uveden koncertní film mapující poslední rozloučení Ozzyho se svými fanoušky. To se konalo 5. července loňského roku a snad se této velkolepé podívané dočkáme i na plátnech českých kin.

0: a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Ačkoliv je Udo Drkšnajder na hudební scéně skoro 60 let, jak je vidět, síly mu v žádném případě neubíhají, ale naopak. Na začátku příštího roku se totiž pochlubí novým albem, se kterým se 8. února zastaví v Martinovské garáži a o den později v brněnském Sonocentru.

A Ian Hill vůbec poprvé v historii kapely Judas Priest neodehrál koncertní show, která se v Londýně konala 21. září. Důvodem byla poškozená šlacha levé ruky, tak snad se dá brzy dohromady a bude znovu udávat basovou linku této heavy metalové legendě.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
1: Čas rok.

Americká sebranka Five Finger Death Punch vypustila do světa videoklip ke skladbě Legacy, která otevírá jejich aktuální desku. Ta by se měla ve vinylové edici v Evropě objevit 9. října a my si ji budeme moci vychutnat naživo 31. ledna v pražském Outoučku. About it.

Kapela Dragon Force bohužel musí udělat změnu ve své sestavě, a to hned na postu zpěváka. Ten bohužel musí z důvodu neustálého zvonění v uších opustit dosavadní frontman Mark Hudson, kterého nahradí Alessio Garavello.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok.
2: Čas Rok.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Projepneu.cz. A jedeš dál.
8: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
9: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
10: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
11: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
12: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
0: Filmtime na rádiu Čas Rok.
13: Vítám u rádiových přijímačů všechny, kteří kromě muziky nepohrdnou i nějakým filmovým typem. Je tady aktuální Filmtime. I když většina dnešní stopáže bude takové odlehčené vzpomínání na přelom 80. a 90. let. Zaměřím se na jeden fenomén, který si možná někteří z vás pamatujete. Rychlodabing. Díky několika odvážným lidem, kteří tady načerno pašovali videokazety a následně je jednohlasně předabovali, tak jsme měli jedinečnou možnost vidět filmy, které by se na naše území jen tak nedostaly. Samozřejmě to mělo svá úskalí. Často se jednalo o několikáté kopie kazet, takže kvalita obrazu byla příšerná. No a nejčastěji se jednalo o filmy z Německa, takže nebyl slyšet původní jazyk, ale německý dubbing, který následně český rychlodaber přeložil, a to často jen podle svých omezených znalostí německého jazyka. Často se film překládal na základě pocitů, co se asi zrovna na obrazovce děje. Někdy byly slyšet nežádoucí zvuky, třeba od sousedů nebo i manželka, která dotyčného rychlodabéra zrovna za něco kárala. U nás rychlodabing fungoval někdy do roku 1993. S nástupem oficiálních videopůjčoven šel ale rychle ze scény. Třeba v Polsku se však používá dodnes, jen je to samozřejmě na profesionální úrovni. Tahle věc má velmi bohatou historii. A jestli chcete vědět víc, já vám doporučuji dokument Králové videa. Parádní záležitost, kde se dozvíte plno historek a taky poznáte ty, kteří za fenoménem stáli. Ale já pro vás dnes ve Filmtimeu budu mít i nějaké ukázky.
0: Filmtime. na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Tak jak dokážete natrefit na dobrý nebo špatný film, i rychlo dabéři byli různorodí. Jak říkám, často to byli amatérští nadšenci, ale ano, dokázalo to hodit slušný přivýdělek. Byli tady však lidé, kteří platili za uznávané a ceněné dabéry. Buď měli možnost film vidět dříve, no a nebo svými schopnostmi uměli překládat a měli výborný mluvený projev. Jedním z takových byl i zpěvák Ondřej Hejma.
2: A kde je to ta Sněhurka? To byla nějaká konzultantka, poradce. Země viděla jednou ve Třelce. Jsme viděli všichni, ne?
3: Hey Vasquez. Have you ever been mistaken?
2: Hele, Vasquezová.
4: No. Have you?
2: Sedli se někdy s chlapem? Ne. Tebe jo?
1: Když bylo potřeba nadabovat něco odborně, co se hlavně týkalo sci-fi žánru, tak nejlepší bylo povolat spisovatele Ondřeje Nefa. Jeho překlady totiž patřily mezi ty nejvíce oceňované.
5: No tak ty. Babičko. Ahoj Michale. To jsem tak ráda, Drahušku, že tě vidím. Takže se tady bavte hezky. Děkuji vám moc krát.
1: No a měl bych tady třeba i Františka Fuku, publicista, který se filmu věnuje dodnes, dělá překlady, titulky a svého času dělal simultánní překlady na živých projekcích. A to často bez předešlé přípravy.
6: Jak víte, kde bydlím? Dejme tomu, že jsme příbuzný, Biffe. Mám pro tebe malý dárek.
1: Určitě můžu vzpomenout na jména jako Dana Hábová nebo Roman Holý. Ale jak jsem zmínil, někdy se to povedlo a někdy ne. A příklady těch spíše úsměvných tady budu mít za chvíli.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.

0: 17 hodin. HC Oceláři Třinec, Rytíři Kladno.
1: Na rádiu Čas Rock.
2: Dabování kopií VHS kazet probíhalo často doma v opravdu amatérských podmínkách a vypadal tak i výsledek. Ale lidem to prostě nevadilo, protože byli vděční za možnost vidět zahraniční film. Dabeři se také setkávali s novými názvy, takže bylo třeba překládat. Terminátor se pro některé stal dokončovatel, no a potom tady taky byl Ninja. Což bylo slovíčko do té doby poměrně neslýchané.
3: Co jste zjistil? Už jste slyšel něco o Ninjách? Co je to? No jistě.
2: Kromě obsahu byl samozřejmě i důležitý hlas daného dabéra, to znamená intonace a schopnosti mluvy. A ne vždy se to úplně povedlo.
4: Was soll dieses Gezottel an meinem Schenkel? Was willst du
5: erreichen? Ja, ich dosáhnout.
4: Meine Wunde sitzt viel tiefer.
5: Ja, ich will leci tvoje rany. Mé rany jsou hloubější. Přestaň.
2: Někdy jste museli čekat několik vět, než jste se od dabéra něco dozvěděli. A on pak vše dokázal shrnout velmi stručně. Jak říkám, často to dělali podle pocitu a svých omezených vědomostí. Tranquilize.
6: Kde je Jenny? Vzpomínáš, syn, na mě? Vzpomínám. Neměl ses vracet, protože tě zabiju.
2: Ale pozor, nad rychlodabingem rozhodně nelámejme hůl. Opravdu to byl velký fenomén, díky kterému se tehdejší diváci mohli filmově vzdělávat. Tolik tedy dnešní hlavní téma. Za malou chviličku už tady budu mít pozvánky do kina.

0: Radio Čas Rock.
1: Následující pozvánka je trošku s předstihem, ale půjde o velkou věc. Už příští týden se na plátna kin chystají Linkin Park. 30. září si odbyde premiéru jejich dokumentární a koncertní film Linkin Park Unchattered. Jedná se o upřímný příběh kapely, která se rozhodla dát zase dohromady po tragické smrti zpěváka Chestera Benningtona. Co je k tomu vedlo? A jak probíhalo hledání nových členů? No tak tohle všechno se samozřejmě dozvíme.
2: I can't believe we're here.
3: Let's go!
4: We were so fortunate so early on. A surreal level of success.
5: Certainly never been done the way we did it.
6: So much of our lives had gone into Linkin Park.
7: It all just came to a crashing halt.
1: Příběh by nás měl vrátit do roku 2022, kdy proběhly první zkoušky nové sestavy, kdy se mikrofonu ujala Emily Armstrong. V dokumentu se rovněž blíže podíváme na vznik desky From Zero a následného globálního turné. Brazilský koncert v São Paulo byl dokonce zaznamenán a už tento týden vyjde jako oficiální soundtrack celého filmu. Takže za pár dní si všechno můžete naposlouchat a příští týden nezapomeňte vyrazit na film Linkin Park Unchattered.
0: Film time. Na rádiu Čas Rock.

0: Tak, děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
0: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli, na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek. A během následujícího víkendu se o tom přesvědčíte, protože nás čekají mistři oboru, partička z Finska jménem Apokalyptika. Dáme si jejich covery, kterými se proslavili, spolupráce se slavnými zpěváky, ale i autorské instrumentální pecky. Víkend s Apokalyptikou. Nejsme jen rádi.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Jestli si v tomto týdnu chcete zajít na něco domácího, mohu sloužit jedním tipem. Svou premiéru má snímek z režiséra Tomáše Svobody s názvem Proč bychom se nezabili. V něm se ocitneme ve vesnici Rozumov, což bude taková ta typická česká všichni ví všechno o všech, nikdo si nic nedá zadarmo a jakákoliv ostuda rozhodně nezůstane utajena. Hlavní příběh se pak točí kolem dvou rodin, které vedou mnohaletý spor.
2: U nás v Rozumově jsme rozděleni na velký a malý. Průšovi tu vybudovali statek s kravínem a v malém Rozumově se naplavil lihovarník Šmrha.
3: Tohle to si odnese!
4: Jsi na mě pyšná?
5: Ne.
2: Nejdřív jim vadil smrad, jedním z liho, druhým z hnoje. A od té doby už se hádají tak moc, že se musela vesnice rozdělit na dvě.
6: Česká meziválečná umělecká avantgarda, ale nejsme žádný plagiátoři.
1: Aby nebylo málo problémů, děti otců z nepřátelených rodin se do sebe zamilují a přijede televizní štáb. Prostě taková ta česká vesnická klasika plná zmatků. Však se také režisér Svoboda nechal slyšet, že chce filmem navázat na kultovky, jako jsou Slunce, seno nebo Na samotě u lesa. Pomáhat mu v tom budou herci David Novotný, Vasil Fridrich, Jiří Lábus a mnoho dalších hvězd. Tak zajděte do kina, dejte vědět a já vám děkuju za pozornost. Pro tento týden je to všechno, budu se těšit zase u příštího Filmtimeu.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu Čas Rock.
7: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Sledujete televizi Rebel, na které právě startuje další díl pořadu Rebelský bar.
1: Případně si někteří vystačíte s audioverzí, která běží na rádiu Čas Rock. Ať je to ale jak chce, obě množiny zdraví Tomáš Michalík a já, čili Ivo Raška.
0: No a protože se nacházíme na baru, tak bychom si mohli dát hned ze startu nějaký aperitiv. Co ty na to?
1: No, nevím jak ty, ale já bych si něco dal. Máš nějaký návrh?
0: No, co takhle mátový, sladký, osvěžující nápoj?
1: Myslíš peppermintový likér? Tej známý díky své barvě jakožto zelená?
0: Přesně.

0: to byla zelená na rozjezd dnešního rebelského baru. Ale tak mě napadá, když už jsme u toho pití. Představ si, že jsem slyšel o jednom chlápkovi, který vyrábí gin ze sloního trusu.
1: To si děláš randu, počkej, jako fakt, takhle, on to někdo pije?
0: Fakt to někdo pije a divil by ses, jaká je po tomhle ginu poptávka. Hold, musíš to umět prodat, že?
1: Já ti spíš povím, že lidi už neví, co by mohli chlastat, no. Jak to asi chutná?
0: No, já bych řekl, že to bude asi dost zemité.
1: My si u nás ale raději dáme tradiční gin, který si pro nás připravili pánové z kapely Kiss.

0: Tak jsme se rozhodli, že dnešní rebelský bar pojmem stylově a budeme vám servírovat songy, které souvisejí s alkoholem.
1: Už jsme si na rozjezd dali zelenou, pak tady byl gin, ale co si nalijeme tentokrát?
0: Co takhle rum? Bude krátkej, a tím nic neskazíš.
1: To určitě ne. No a hlavně o rumu bylo složeno a naspíváno bezpočet písniček. Mezi velké fanoušky nápoje vyrobeného z melasy a cukrové třtiny patří Alestorm.
0: No jej, tahle skotská folk power metalová kapela položila základy takzvanému pirátskému metalu.
1: No a co jiného, nežli rum, je každý správný pirát v rámci pitného režimu. Tady je o tom písnička.

0: Teda Tomáši, povím ti, že pokud někdo z diváků nebo posluchačů se nechal inspirovat naším povídáním o alkoholu a připil si zelenou ginem a rumem, tak už bude asi trošičku navátý.
1: Jo, no. A hlavně mu potom asi bude dost blbě, když takhle míchá. No, doporučujeme, abyste byli v tomhle ohledu opatrní.
0: No, my ale u tématu alkoholu zůstaneme. Zároveň si můžeme zopakovat anglickou gramatiku. Víš, jak se řekne pití po anglicky?
1: Tak jasně, mé znalosti jsou omezené, ale vím, že je to drink.
0: Ano. No. A protože je to nepravidelné sloveso, tak se jeho tvary považují za drink, drunk a drunk.
1: To je sice fajn, že mě takhle vzděláváš, ale co z toho? Proč takhle mluvíš?
0: Jako? No, jako nezměnili jsme zaměření našeho pořadu, no. Ale chtěl jsem si vytvořit takový, řekněme, oslý můstek k songu, který jsem nachystal. Hrát bude totiž kapela Hellie a právě skladba Drink, Drunk, Drunk.
1: Tak to je jiná.

0: Dneska se nám to na Rebelském baru rozjelo slušně. A víš, co je vlastně důležité po každé akci,
1: no
0: aby se dobře to tělo, aby se následně dobře vyrovnalo, hlavně s tou nadměrnou konzumací alkoholu.
1: No, tak na to, já se musím přiznat, na to hodně trpím a závidím lidem, kteří po ránu neznají kocovinu.
0: Tak ono záleží, jaké má člověk spalování, že jo?
1: No, mě to třeba trvá až do večera, než pročistím svoje krevní řečiště a odbourám všechny ty alkoholy.
0: No, ale právě o tom, jak se po nějaké párty dostat z nejhoršího, složila píseň i česká kapela Alkohol.
1: Jo, ty myslíš Palovače chlastu?
0: No, jasně.
1: Ano, tak jedná se o song, který má na svědomí známý komik Lukáš Pavlásek.
0: Ano, správně, co se týče tady textu hlavně. A je to vtipný příběh, ve kterém je hlavní hrdina skutečný alkoholový terminátor. Tři dny chlastá, kamarádi ho odepisují, ale on vstane, kapela zahraje a jde se dál.

0: Rebelský bar dnes dostal svého jména, mluvilo a zpívalo se o různých alkoholických nápojích a vlastně i o následcích požívání většího než malého množství.
1: Já myslím, že těch písniček o chlastu bylo složeno a naspíváno až. Ale ještě tady pro vás máme jeden chodníčkový kousek.
0: Ten vám doručí velmi zajímavá finská kapela, která se nechává inspirovat vikingskou tématikou.
1: Říkají si Enciferum a před pár lety nahráli píseň One More Magic Potion, ke které je natočen i animovaný videoklip.
0: No a zpívá se v ní o tom, jak si kapela vyrazila jednoho dne do lesa, kde se ztratila. Naštěstí natrefili na chaloupku, ve které jistá stařenka v obrovském hrnci, co si tajemného vařila.
1: No a tento lektvar pak návštěvníkům nalévala a protože jim to chutnalo, tak pili jeden žber za druhým, až jim z toho bylo veselo a protančili celou noc v lese.
0: No a právě touto pohádkou jsme se s vámi, milé děti, pro dnešek rozloučili. Mějte se fajn a příště zase naslyšenou a naviděnou.
1: A na zdraví!

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
3: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu.
2: Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
3: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Časrok.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok.
3: Projepneu.cz a jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlantu.
1: Přichází čas zrání ovoce a zeleniny na uskladnění. Farma Lička Sedlnice vás zve na oblíbený prodej ze dvora v pracovní dny od 7 do 16 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Navíc v pátek a v sobotu se můžete těšit na krouhání zelí. Farma Lička Sedlnice.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dobré dopoledne, dobrý den, nebo dobrý večer, ať už ladíte rádio, nebo sledujete televizi, přeju všem pohodu v té části dne, kde se zrovna nacházíme. Já se nacházím ve studiu televize Rebel, díky které promlouvám i k těm, kdo ladí vlny Rádio Čas Rock. Startuje další Metalmania. Začaly se mi tady množit tipy, rady, dotazy, že tuhle tu kapelu by to chtělo, proč tam nedám tohle a podobně. Takže dneska tipy od některých z vás. Úvodní song nám obstarala formace Power Trip. My jsme celé to naše dnešní povídání začali songem Swing of the Axe z druhého alba kapely Nightmare Logic. Ono je fakt, že kapela Power Trip toho materiálu moc nemá, protože do jejich hudebního i osobního života vběhla tragická událost a pak taky bohužel covid. Nicméně, svoji cestu začala tahle parta psát někdy v roce 2008. Začátky byly tak, jak to u řady kapel bývá. Koncerty, snaha se dostat k nějakému labelu. To se po pár letech povedlo a cesta Power Trip se začala psát. Teď je před náma další klip téhle smečky.

Sledujete Metalmánii. Sledujete dneska dvojici kapel, dneska vaše tipy. Tím prvním typem je formace Power Trip. Kapela, která svůj debut vydala v roce 2013. Velmi příjemná osmisongová záležitost. Kapela, která se vrhá dál na koncerty, tentokrát ve společnosti dalších kapel, a připravuje desku druhou. Nightmare Logic je album, které formaci Power Trip přineslo velký úspěch a taky řadu ocenění. Za všechny, které dostali, tak to bylo Grammy za nejlepší metalový výkon roku. Formace vyráží na turné, jede s takovými veličinami jako Creator nebo Lamb of God. No a to už se pomalinku blížila doba covidu. Navíc kapelu zasáhla tragická událost, a to smrt zpěváka. A i když chystali další desku, tak vzhledem ke všem okolnostem raději otevřeně řekli, že neví, co bude dál. Všechno by ale podle aktuálních informací mělo být na dobré cestě vydat letos nebo v roce 2027 další materiál.

0: Thank you.
1: Metal, metal, Metalmania na rádiu Čas Rock. Čas Rock.
2: Tak přátelé, jsme zpátky ve studiu. Co se týká stopáže, tak před námi je druhá polovina dnešní Metalmanie. Za námi jsou Power Trip a teď další tip od vás. No a ten mě úplně uchvátil. Angelus Apatrida. Španělé, jdeme za teplem. Muzikanti svoji thrash metalovou partu dali dohromady v roce 2000. Výborná muzika, thrash metal s příjemnou melodikou, kterou muzikanti často používají. Jejich diskografie má celkem dost studiových zářezů. My hned na začátku téhle části sáhneme, co se týká muziky, na 5 let starou studiovku. Ta vznikla v roce, kdy se řada kapel kvůli nemožnosti koncertovat vrhla na výrobu alb. V únoru 2021 vyšla deska pod stejným názvem jako kapela a já z ní vybírám skladbu Indoctrinate.

Tak bando, dnešní Metalmania, ta nám docela šlape. Druhá část tohohle dílu, to jsou španělští Angelus a Patrida. Pánové po přechodu milénia na začátku své hudební pouti vyhodili ven dvě dema a pak už od roku 2006, kdy vyšlo album Evil Unchained, to šlape jako hodinky. Ve Španělsku a nejenom tam jsou hodně vysoko cenění, stačí se podívat na jejich weby, kde hrdě ukazují, jak si jejich tvorba stojí v žebříčcích. Co mě ovšem při hledání songů zaujalo, je jejich předposlední deska Cabaret de la Guillotine. Tam totiž najdete skladbu, která startuje v úplně jiném rytmu, než byste u téhle kapely čekali. No a postupně zrychluje a přitvrzuje. Skladba se jmenuje Farewell a to je dnešní závěr Metalmanie. Tak se mějte fajn a za týden se na vás budu těšit.

0: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Čas rok.
6: Čas rok. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: Tak, děti, nový školní rok nám hezky ubíhá a dnes nás čeká hudební výchova. Jiříku, co pak se naučil nového na čelo? Něco od Dvořáka nebo Mozarta?
1: Ne, tatínek říkal, ať zkusí něco od Sepultury nebo Metaliky.
0: Cože? Hele, mladej, dej si na mě bacha, a tím nemyslím Johana Sebastiana.
2: Ale v klidu, pane učiteli. Na čelo se dá zahrát spousta metalových pecek a během následujícího víkendu se o tom

0: jako každý týden v tento čas na tomto rádiu, taky dneska vás vítá u poslechu novýho dílu pořadu Rock Music CZ Kůsovka. Těšit se můžete na nová alba skupin Nandej, Bratrstvo Luny a mým prvním dnešním milým hostem je česká rocková ikona, půvabná zpěvačka Tania. Tanio, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače, i tebe samozřejmě.
0: Máš čerstvě vydan nový EPčko, tak než ano. Dáme řeč, co všechno je okolo tebe novýho, poslechneme z něho titulní píseň s názvem Plamen. Jdeme na to, Tania.

0: CZ.
1: Právě nám tu dozněla tvoje novinka s názvem Plamen, která je uvedená mimo dalších parádních rokůvek na tvým novým EPčku. Tak co všechno krásného bychom o něm měli vědět, Tanio?
2: No, tak krásného, spíše pravdivého nebo zajímavého. Jde o to, že já už jsem vlastně od roku 2018 nevydala žádnou písničku, nevydala jsem desku, tak jsem si říkala, že nastal čas, aby vlastně něco vyšlo. A ta cesta nebyla až taková jednoznačná, prostě postupně se nabalovaly nápady muzikantů z kapely a různých muzikantů, kteří mi posílali své písničky. No a následně z toho vzniklo tady tohleto EPčko.
1: Kdo s tebou hlavně spolupracoval na muzice? Koukal jsem vlastně na obal toho EPčka a tam jsou samý rockoví střelci, tak pojď je představit.
2: Začalo to u muzikanta Jirky Reina, který vlastně je v Citrónu, a ten mi poslal první demo snímky. Já jsem si říkala, že jsou fajn, ale potom vlastně došlo k tomu, natáčeli jsme to i v jeho studiu, došlo k tomu, že tam se něco nepodařilo nebo nebyl čas, a dále přistoupil muzikant, a to je hodně zajímavé, Miloš Doležal, kterého jsem potkala na akci na koncertě někde v jižních Čechách, a tam jsme se domluvili na spolupráci. Ale vzhledem k tomu, že také Miloš vlastně měl spoustu práce na svém projektu a říkal, že celé by se to muselo posunout, tak jsem si říkala, že to nemá smysl posouvat aspoň těch základních 6 věcí nebo 3, že bych chtěla udělat co nejdříve. A přidal se Jarda Masíček k tomu, který tam napsal písničku, jméno, kytary nahrál Pavel Hanus, a tak jsme to prostě nějak lepili, abych to řekla v uvozovkách, a z toho jedli tohleto EPčko.
1: Jo, jak jsi užívala potom to samotné natáčení? Měla jsi nějaký hosty třeba ještě jako zpěváky, zpěvačky a tak?
2: Ne, to jsem neměla. Každopádně já jsem si nahrávala většinu vokály i sama jako sbory, ale něco mě tam pomohl Pavel Hanus a samozřejmě kytarové party nahrál, ale úplně jsem zapomněla na Zdenka Grondola, který napsal píseň Nostalgii, ke které vznikl taky klip, a ten vlastně byl taky ten základní kámen, který jsem si říkala, ano, na tom se dá stavět, protože mi poslal pár písniček a jedna z těch věcí je Nostalgie.
1: Nostalgie jako videoklip, pokud se nepletu, tak je v současné době v TV Rock parádě. Pojďme dál za tvojí muzikou a dáme si píseň Zapomeň, což je z mýho pohledu velmi zdařilý boogie, a to ráda, viď? Takovouhle muziku, která vychází z klasik rocku. Viď, Tanio, že jo? To máš
2: skvělá
1: ráda.
2: Skvělá věc.
1: Ano,
2: přesně tak, skvělá věc, hudbu Jirka Rein, a vlastně text tomu napsal Vladimír Kočandrle, u které tady tohleto EPčko vyšlo, takže to je taky příjemná záležitost a já doufám, že se posluchačům bude líbit.
1: Ano, tvoje nový EPčko vydává Warner Music, Czech Republic. Jdeme poslouchat, Zapomeň, Tania.

0: co nejvíc by si přála, aby se teď dělo po vydání EPčka Plamen?
1: No asi jako každý, ať se dostane k co nejvíce posluchačům a ať se písničky líbí, protože to nikdy člověk neví, že jo, záleží na fanoušcích, na posluchačích, kteří potom řeknou, jestli to bylo v pohodě, nebo jestli je to v pořádku, jestli se to líbí nebo ne, takže ať se líbí a každopádně EPčko se dobře prodává, jo, takže jsem moc ráda.
0: To je super v dnešní době.
1: Ano, v dnešní době všichni říkají, že to je jako místo vizitky, vlastně taková deska, aby se člověk připomněl a hlavně musíme něco tvořit, že bez toho to prostě nejde.
0: Nejde.
1: Bez toho, aby člověk udělal nějakou novou písničku, nový klip, to prostě nejde, takže jsem moc ráda, že to tak vyšlo. Ani jsem nepředpokládala, že se to bude dobře prodávat, tak jsem docela spokojená, abych řekla pravdu. Je to takový splněný trošku můj sen.
0: Tanjo, teď by nás zajímal všechny posluchače, ale i samozřejmě mě osobně. Jaký je tvůj největší rokový zážitek životní? Něco, na co se nedá jen tak zapomenout?
1: No, to je zvláštní. Určitě to budou vždycky kdysi, jak byly koncerty s Citrónem. Na to se opravdu nedá zapomenout. Každý takový koncert byl zážitek a teď si užívám, když třeba na koncert jedou s námi Vašek Vlasák a Jarda Bartoň. To je taky pro mě takový svátek, kdy prostě ti kluci hrají za námi a zase to má úplně jiný dopad a jinou atmosféru a jiný zvuk, jo. Je to prostě, je to ta nostalgie taková, takže to si užívám vždycky.
0: Hlavně oni dva patří k Citrónu, jak se to říká, jako vejce na co, že jo, vejce?
1: Oklice na hrnec, no, nebo i něco jiného, cokoliv, hrnec, co k sobě patří, tak no. Ano, ty jsi to
0: tvůj nejmilejší zpěvák a zpěvačka, ještě by nás zajímalo, koho si ráda poslechneš?
1: Já si poslechnu ráda Anastasiu a hlavně to nejsou jakoby rockoví zpěváci a vždycky, když spustí Jennifer Rush nebo Springsteen, tak si zesiluju rádio, protože to je, já často jezdím autem, hodně často.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A vlastně to je taková, jo, to je taková moje srdcovka, no. Jo, takže to si zesiluju rádio a jedu si v klidu.
0: Tanjo, no. A na jaký net adrese tě najdeme, aby jsme se mohli poinformovat, co je okolo tebe aktuálně novýho?
1: Na tanjarock.cz, www.tanjarock.cz.
0: Moc krát děkuju za příjemný popovídání o tvém současném rokovém bytí a žití a držím palce, ať se ti daří v dalších x letech. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuju za možnost, taky zdravím posluchače, děkuji ti Petře a ahoj, ahoj.
0: Nemáš vůbec za co. A teď si dáme ještě třetí ukázku z nejnovějšího EP Tanji z EPčka, ještě jednou připomenu, který se jmenuje Plamen a ta pecka, kterou si teď pustíme, je další parádní a jmenuje se Cítím srdce svý. Jdeme na to. Tanja.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je Juraj Sony Sonnleitner, kytarista a skladatel písní skvělých Nandej. Sony, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak vlastně vzniknul název Nandej? Nebo, hele, takhle, spíš, po kolika panácích vzniknul název Nandej?
2: Panáky nespočítám, to je, těch bylo hodně.
1: To si myslím.
2: Nandej, to je kombinace dvou věcí. Tam v Jižní Americe existuje papoušek, Nandej černohlavý, který je plevelný pták, který strašně řve v noci ve dne a otravuje život všem lidem, co tam žijí.
1: Kolem jdoucí.
2: A když jsem poprvé viděl pospěho našeho zpěváka a jeho hlas, tak se mi to nějak propojilo.
1: Jo.
2: A druhá věc je, že Nandej, chceš to nandat prostě, chceš to z toho pódia někomu nandat.
1: Vám to nandáme, co se do vás vejde, víš, jo?
2: A ten název mě napadnul a prostě jsem to ukázal klukům a ty jako okamžitě zareagovali.
1: Skvělý název pro tu muziku, kterou děláte, protože to je vlastně odkaz 90. a těch nejlepších kapel, tak je skvělý. Nandej prostě není co vytknout.
2: No, díky.
1: Máte vydan nový skvělé hrající album, tak než tu o něm dáme řeč, tak si z něho pustíme zdařilou pecku s názvem Okovy. Jdeme poslouchat. Nandej, tak vám to teďko nandáme, co se do vás vejde.

0: CZ.
1: Jak se jmenuje vaše nový album a kolik je na něm celkem takhle skvěle natočených pecek, jako jsme teď slyšeli o kovy?
2: Album se jmenuje Třísky a je na něm 12 skladeb, z čehož jedna je akustická pustina, ta uzavírá to album. Jinak je to standardní směs toho, co máme s Pospím rádi, je to prostě kombinace grunge, metalu, tvrdé roku.
1: Jak probíhalo samotné natáčení? Byli jste ve studiu sami, nebo jste měli i nějakýho producenta, který vám do toho zasahoval, kecal, byť v dobrým, nebo i ve zlým?
2: Standardně jsme byli na Svárově u Lukáše Martinka, ano, který s námi spolupracoval už na prvním albu.
1: On tuhle tu muziku umí míchat, on ty 90-ky má pod kůží.
2: Je to tak a my se známe mnoho let. Ano. A jeho vstup do těch věcí není velký, ale bývá velice přínosný.
1: Jo, to znamená, že... Dobrý muzikant, stejně jako vy.
2: My jsme to nahráli společně jako za 3 dny a pak jsme už dělali zvuky, kytary spolu a tu alchymii dodatečnou.
1: A teď, Sony, jo, teď. Na obalu alba stojíte všichni 4. Po pás v bažině. Jo, tak znamená to snad, že jste v kapele rovnocení magoři a že nikdo nevybočuje z řady ven?
2: Všichni jsme strašně praštění. Všichni máme ve sobě toho čerta, který potřebuje křičet.
1: O tom je ten obal, to je jasno.
2: A v Bahně je skladba, kterou máme nejradši asi my. Bahně a Třísky z tohohle nového alba. No a jak jsme trošku jako primitivové, tak nás napadlo to natočit v Bahně. Když se to jmenuje v Bahně, tak jsme tam neměli moc dlouhý ten proces toho vymýšlení.
1: Jak dlouho jste tam stáli, než se to všechno nafotilo, udělalo?
2: Kamaráde, to bylo strašný. Vzduch měl minus 1,5 stupně, voda měla 2 stupně. A režisér i fotograf běhali prostě v péřovkách, v gumácích a my tam nahatí v tom
1: stálu.
2: A svítalo. Byla potřeba okamžik svítání, je to tam na tom albu vidět, doporučuji.
1: Abyste... Slunce nalevo, napravo.
2: Přesně.
1: Teda nalevo, slunce nalevo nahoře.
2: Jo, vylejzalo slunce a byla strašná kosa.
1: Kdo dal ten podnět udělat fotky v bažině a kde se tak stalo, kde ta bažina byla objevena?
2: Mě to napadlo proto, že já jsem...
1: Jel tebe.
2: Ano, mě to napadlo proto, že já jsem tam trávil před 12 lety hodně času, je to takzvaný swamp, je to vzácný močál u Máchova jezera, který málo lidí zná, je to vlastně chráněná rezervace. Když jsme museli opravdu v noci, aby nás nezavřeli do basy.
1: Jasně, aby vás neodchytili, no, jasně. Jdeme dál za vaší muzikou a dáme si Masky, což je od Nandy až neobvykle hodná záležitost. Je to tak, viď?
2: Jo, je to tak.
1: Ale parádní, skvělá, půvabná. Tak jdeme poslouchat Nandy dneska po druhý.

0: Rock Music.
1: CZ. Sony, kdo všechno je teď s tebou v Nandej? Ty seš Sony, kytarista a skladatel, tak kdo jsou ti další tři?
2: Náš frontman Tomáš Pospy Pospíšil, legenda severočeského rock'n'rollu, zpívá a taky některé věci skládá. Pak je tam Honza Plášil na basu a Tomáš Pijala na bicí.
1: Tady k tomu albu je natočený zatím jenom jeden videoklip v bahně, nebo plánujete i další, nebo jsou už další hotový?
2: Zatím je natočený jeden videoklip, ale uděláme to stejně jako u prvního alba, že časem vydáme další.
1: A vy ten videoklip můžete vidět v TV Rock Parádě v současné době v aktuálním dílu, to znamená teď v září na rockparada.cz online. Kdo u vás píše ty parádní texty, to jde taky za tebou, Sony?
2: Hele, máme ještě textaře, Frantu Sehoře, to je pátý člen naší kapely.
1: Pátý člen,
2: který píše texty. Je to básník, je to boxer, bojovník. Velice zvláštní a zajímavá bytost. A konkrétně na novém albu už je autorem půlky textu. Mm-hmm. Další dva texty napsal Pospy a čtyři já.
1: Takže se podílíš.
2: Podílím, ano. Ja.
1: Ono je to potom příjemný, veď, když se to sečte a jdeš s batohem na osu.
2: Jo, ten baťoch je strašně plný. Kam nám sype zlaťáky.
1: No a pak máš prostě bezproblémově na to si jít koupit nějaký dobrý alkáč do výběrových prodejen a vychutnat si ho z plná hrdla. Přesně, třeba tak. Na zápraží své vily v Miami.
2: Přesně. Jako autor, je to tak. Přesně, jako autor českých textů v české muzice si za to kupuješ vily u moře.
1: No tak a o čem teď hovořím, že jo? Sám to znám. Jako. Kdy nás pozveš na nejbližší váš koncert se skupinou Nandej? To by mě zajímalo. A jak to bude pokračovat třeba příští rok? Jsou tam nějaký festivaly už, protože to je nejvyšší čas to řešit? A vy se na rokový festivaly hodíte teda jako mega?
2: Nejbližší koncert bude klubovka v pražském Rock Café 8. listopadu. Tam zvu všechny.
1: Ano. To je 8. listopadu Rock Café Praha Národní třída.
2: Ano. Další jsou, myslím, Teplice, Liberec a na příští rok už probíhá booking, nemám teď přesně informace, ale příští rok budeme hrát mnohem víc než poslední 2-3 roky, protože jsme měli malinko pauzičku.
1: A to proč? Já si typnu, jo, protože jste makali na nových skvělých věcech.
2: Přesně tak.
1: Nepřechvaluju to moc, jako, nebo?
2: Děkuji za krásná slova, my to neumíme posoudit. Autor to nemá soudit, nemá.
1: Nemá.
2: Nemá ten odstup.
1: Já si myslím, že jste se narodili správně.
2: Díky.
1: Pro českou rockovou scénu jenom dobře a velký oživení.
2: Děkuju.
1: No, oproti agrometalovým kapelám, tak je to úplně jinde. Kde vás najdeme na netu, aby jsme se podívali případně každý den, co je okolo vás novýho a klikli tam, jakože máte rádi Nandej?
2: Je to webovka nandej.cz, ale jinak Instagram, Facebook jako standardně.
1: Sony, já ti moc krát děkuju za pokec o vašem novým zdařilým albu. Držím palce, ať na vás začne chodit hodně a hodně lidí, aby se vám to začalo vracet i po stránce nějakých peněz, protože ty jsou zapotřebí na to, aby se natočili další a další věci a videoklipy. Tak to všechno ať funguje. Měj se moc hezky a pozdravuji ostatní. Ahoj.
2: Díky, děkuji moc za pozvání, vážíme si toho. Ahoj.
1: No a my si teď dáme píseň V bahně, která je taky uvedena na novém albu skupiny Nandej, který se jmenuje Třísky. Teď ale single V bahně. A je to taky videoklip, tak na něj mrkněte. Můžete třeba online na rockparada.cz.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: To byli Nandej a mými posledními dnešními milými hosty jsou zpěvák a skladatel Bruce D. a Erik Stámo, impresario, spoluzakladatel a textař Bratrstva Luny. Pánové, vítejte v rockmusic.cz.
2: Ahoj, ahoj, zdravíme
3: tě. Ahoj všem posluchačům.
1: Atlantida, tak se jmenuje jedna z parádních skladeb nebo písní, ono je to tak jako na hraně, která je uvedená na vašem nejnovějším albu, který je hodně zdařilý. Tak si pojďme poslechnout tady tu pecku, ať víme, o čem to bude celý. Takže Atlantida a Bratrstvo Luny.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Pánové, jak se album jmenuje a kolik přináší celkem písní skladeb?
4: Je to rocková muzika.
3: No jasně.
4: Trošku řeknu, možná je tam víc té duše a srdce, i co se týče toho sdělení nebo těch myšlenek, což je ta platforma Bratrstva Luny od samého počátku.
3: Hlavně že, v textech.
4: Že, ano, ale samozřejmě ono jde o to sdělení a o to pojetí, protože aby ta skladba byla silná, tak se tam musí potkat hudba, ta interpretace, přednes vlastně skvělej výkon toho zpěváka a musíš mít samozřejmě výborný text, který ti něco sděluje.
3: A myslíš, že ten výkon toho zpěváka u vás jako tady Bruse je adekvátní té muzice?
4: Je fantastický, no. Jako já jsem tady šťastný, já tady poplácávám, Bruse máme v kapele už vlastně 6 let, takže všechno je krásně sednutý a na této desce on se podílel úplně opravdu zásadním způsobem. Autorsky je podepsaný vlastně více jak pod polovinou těch skladeb. Jasně. I Atlantida je vlastně jeho autorská věc, kterou jsme teďka slyšeli. Dokonce jsme byli s Atlantidou vybraný i na kompilaci vlastně Sanctuary.cz, který dělají Dark Indie kompilace jednou za 3-4 roky to nejlepší z československý temný scény, Dark Indie scény, a Atlantida tam byla vybraná na tuhletu kompilaci.
3: To je krásný. No. Myslíte si, že Aquarius je vaše zatím dosud nejlíp technicky hrající album?
5: Já bych řekl, že po stránce zvukové 100%, po stránce hudební to nechám na posluchačích. Myslím si, že stojí za to poslechnout si třeba práci našeho bubeníka, který vlastně vytváří zvuk, a tím je Tomáš Kopžej, Kašpar, a to je člověk, kterého si hrozně moc vážím, protože s ním je velmi dobrá spolupráce.
3: Na desce jste měli i nějaký hosty.
4: Je tady ta věc, že samozřejmě jsme oslovili Báru Basikovou a vlastně kytaristu Zdeňka Vlčka Pačese, který vlastně spolu i měli kapelu a 4 roky vlastně spolu hráli. A takže vlastně i Zdeněk nám hostuje v té písnice, nahrál tam výborný kytary do toho.
3: Jasně.
4: Ale samozřejmě ta Bára, kdyby ta písnička jí neseděla nebo se jí nelíbila, ona takovýhle nabídek má prostě hromadu a bylo to čistě na ní a písnička se jí líbila, dokonce to nahráli u Noida ve studiu a ty jejich přirovnání, když to slyšeli, tak Bára říkala, že to zní jak Depeche Mode, Pače zase, že v tom cítí, nebo ten Noid vlastně říkal, že v tom trošku cítí Sisters, takže tohle se výborně potkalo, protože oni to mají rádi, tenhle ten feeling, tenhle ten projev, tenhle ten sound.
3: Fajn. Takže teď už Bratrstvo Luny s Bárou Basikovou a V hlubinách věků.

0: Slavíte 20 let vzniku, tak jak budou velký oslavy, vyrážíte na turné, tak kam za vámi v té naší české rockové republice?
1: My jsme se domluvili v kapele, že když teda je to 20letí, že uděláme první tour. Domluvili jsme se s kapelou Pače, s dalšími hosty. Máme českou část, kde jsou tři koncerty, to je Praha, Plzeň, Svitavy. Tam s náma pojede kapela Trahyr a potom pojedeme Brno, Vyškov, Ostravu, kde budou The Split a v Ostravě Vesna. Začínáme 1.10. v Praze, předprodeje na Go Out. Aha. A veškeré informace vlastně si fanoušci dohledají na tom Go Out. Jenom upozorňuju, že my jsme vybrali, jsou to menší kluby a ten předprodej docela jde dobře, takže kdyby nás chtěl někdo vidět, tak bych spíš doporučoval využít ten předprodej. Máme připravený vlastně průřez naším materiálem za celých 20 let. Ze všech alb, který jsme vydali, plus včetně toho kultovního dneska demáče Gotická duše, který má pár sběratelů a je to prostě raritní záležitost. Jo. Takže i z toho budeme hrát, myslím, dva songy. Takže napříč vlastně celou diskografií ten koncert bude opravdu takovej bilanční, vzpomínkovej, speciální a uvidíme, co bude dál do budoucna. No, ale v každém případě ještě důležitý říct, že to, co jsme vlastně vydali, nebo jaká je naše filozofie, přístup, že to máme všecko opravdu umělecky zpracovaný. Spolupracovali jsme s malířkou, s Dianou Bertovou, vlastně z Bratislavy, která si rok a půl namalovala v obrazy, 16 ano. obrazů pro tenhle ten koncept, z cohož pak se skládají vlastně celý ten koncept toho alba, který má podtitul Písně o vodě, půdě, kamenech, hvězdách a času. Takže je to takový celý jako mysteriózní záležitost. Vyjde i 100 vinylů, teďka už je polovina už je rozebraných, zamluvených, takže 50 kusů ještě furt je k dispozici, uvidíme na těch koncertech, který budou mít speciální modrou barvu, bude taková sběratelská edice. Takže tohleto jsme pro naše fanoušky nebo i pro další milovníky hudby připravili k našim 20. Takže s kapelou Pačes začínáme 1.10. v Praze v Modrý opici, pak 2.10. Plzeň, 3.10. Svitavy a 8. října Brno, 9 Vyškov a 10 Ostrava. Hmm.
0: Mám tu připravenou ještě třetí ukázku z vašeho nejnovějšího alba Aquarius a ta pecka se jmenuje Hvězdami dej se vést. Tak jdeme poslouchat ještě jednou dneska Bratrstvo Luny.

0: vás najdeme na netu, pojďme si říct, aby jsme se dozvěděli to nejaktuálnější dění okolo skupiny Bratrstvo Luny.
1: Takže klasika www.bratrstvoluny.com.
0: Jasně.
1: Takže tam je vlastně veškerý informace, nebo my jsme ta generace, že hodně jede ten Facebook, takže Bratrstvo Luny i na tom Facebooku máme aktuální informace. A jinak to album vlastně vychází 26. září, v den úplňku samozřejmě, jak jinak.
0: Jak jinak, ano, ano. Já vám moc děkuji za návštěvu, ať se daří, ať přijde na koncerty spousta lidí, kteří mají rádi takovouhle ezoterickou záležitost v muzice, a Bratrstvo Luny je tady s novým albem, tak mějte se moc hezky, ahoj, pozdravujte ostatní.
2: No, děkujeme moc, Petře, za pozvání. No a budeme se těšit někdy příště.
1: Rádi jsme tady byli, zdravíme a věřím, že se zase někdy v budoucnu brzo potkáme.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště tu se mnou budou Rybičky 48, Harley a Dive in Life. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia a vy pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin a hoň, anebo tak ještě bye bye a píčaj.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa...

ale hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

jsme mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nekouše.

muzikálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.